Ježíši, chce. My nevěsení náhaj. Na dělo ti večino. Ori na dělo sumota. Na emo. Opeňa emohaj. So mi mě super na druhá. A je fan oko dolí na svoj na adusaj. Au. So mi mě jezu a lehajno. A porra usumnima. Amen.